0: na modě.
1: Plávám. Skáčeme v vodě.
2: Najboljši glazbeni mix.
3: Politni Radio Ena.
2: Več politja.
3: In več dobro.